jsem s tebou. Prosím tě, buď se mnou. Jsem s tebou. Tak proč tě neslyším? Nebo máš vždycky jinou práci? Máš pocit, že se ztrácím? Prosím tě, buď se mnou. Jsem s tebou. Máš mě ještě vůbec rád? Ano, mám. Nikdy jsem tě neviděl, ale vím, že jsi to ty. Potřebuju s tebou nutně mluvit.

0: jsem s tebou, tak prosím tě, buď se mnou. Jsem s tebou, tak prosím tě, buď se mnou. Stojím u dveří.
1: Ty už jsi tu, vidíš, jak jsi tam večeři, máš nějaké konkrétní podmínky nebo něco, co by si dal?
0: Chci jen, abys mě miloval.
1: Vážně nic víc, takže mám svobodu.
0: Ano, naprosto máš.
1: A můžu tě i vyhodit, když budu chtít.
0: Počítám s tím, že to časem uděláš.
1: Já vím, ale vždycky mě to mrzí.
0: Já tě mám rád, i když si na mě drzí.
1: Chtěl bych přeletět tu zeď.
0: Tak leď.
1: Chtěl bych vědět víc.
0: Už teď.
1: Chtěl bych ti tolik věcí říct.

Ruky si za nej nekoupíš. Jo. Jo, karton na bolek a taky porcelán. Som od rýma si ulkama tapety parmazán. Pět kilo hráku nebo džinsy Calvin Klein. Tak možná, že to není štěstí, ale

0: jsem s tebou, tak prosím tě, buď se mnou. Jsem s tebou, tak prosím tě, buď se mnou. Stojím u dveří.
1: Ty už jsi tu, vidíš, jak jsi tam večeři, máš nějaké konkrétní podmínky nebo něco, co by si zdal?
0: Chci jen, abys mě miloval.
1: Vážně nic víc, takže mám svobodu.
0: Ano, naprosto máš.
1: A můžu tě i vyhodit, když budu chtít.
0: Počítám s tím, že to časem uděláš.
1: Já vím, ale vždycky mě to mrzí.
0: Já tě mám rád, i když si na mě drzí.
1: Chtěl bych přeletět tu zeď.
0: Tak leď.
1: Chtěl bych vědět víc.
0: Už teď.
1: Chtěl bych ti tolik věcí říct.

I posity vinohradcej, i soverš jeho žena sady, desnica tvoja, Hospody. Budi ruka tvoja nasená čelovi česká, jehože ukrypil

Hospody, Hospody, prizri so nebese i výšť, i posíty vinohradcej, i soverš jeho žena sády, desnica Tvoja, Hospody, budi ruka Tvoja nasná čelový česká, jeho že ukrypil jesi sebi. Hospody, Hospody, prizri so nebese i výšť, i posíty vinohradcej, i soverš jeho žena sády, desnica Tvoja, Hospody, budi ruka Tvoja nasná čelový česká, jeho že ukrypil jesi sebi. Hospody, Hospody, prizri so nebese i výšť, i posíty vinohradcej, i soverš jeho žena sády, desnica Tvoja, Hospody, budi ruka Tvoja nasná čelový česká, jeho že ukrypil jesi.

prachy si za nej nekoupíš. Jo, jo, karton na bůrek a taky porcelán. Jsem modrýma cibulkama, tapety parmazán.